chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu.

0: Mojím dnešným hosťom je režisér a muž mnohých talentov a profesí, Radovan Lipus. Zdravím do Prahy.
1: Tak dobrý den, děkuju velice za pozvání a za nezasloužené komplimenty. Myslím, že jste to trošku přehnal, pane Filane.
0: Radované, vy jste byli pre mňa zjavením množstvom tvorby, ale aj výnimočnosťou. Neskromně si myslím, že já si s každým cestovatelom můžem vyměňat zážitky, ale vy jste ma prekvapili. Vy pochádzate z územia, kde člověk musí o svoju identitu zabojovat. Z Tešinska. Čomu sa Tešinčania tešia a čomu netešia? Čo riešia a čo neriešia?
1: Pokud jde o Těšínsko, tak to je samozřejmě území, které je velmi dramatické a historicky spadalo pod různé vlády a různé režimy a je to území, kde se naprosto přirozeně mísí identity nejenom národní, ale i náboženské a politické. Takže vlastně tam třeba ta dvojjazyčnost, to vyrůstání ve dvou jazycích je naprosto přirozené, ale zrovna tak je přirozené velmi intenzivní prolínání evangelíků, katolíků. A o co musí Těšíňané bojovat? No možná, aby nemuseli bojovat. Možná o to, aby ty věci neřešili bojem a válkou a vypalováním domů, ale tím, aby to vzali jako příležitost a obohacení. To si myslím, že je to nejdůležitější a myslím si, že se to díky Bohu posledních už řadu desetiletí hodně dobře daří.
0: Těšínsko je úplně speciální území, má aj svůj speciální jazyk.
1: Poláci mluví polsky, Češi mluví česky, ale vlastně nikdo pořádně ani spisovnou češtinou, ani spisovnou polštinou nemluví, protože tam je takové esperanto, kterému se říká po našimu. To je vlastně nářečí, které spojuje oba dva ty národy a zahlazuje ty konflikty, protože tam se prolíná v tom slovníku toho nářečí, se prolínají česká, polská, ale i hodně třeba německá slova. Tam se úplně běžně jezdí cugem z Bahnhofu, kalhoty drží Hosenträgy, čili kšandy a tak dále. Myslím, že ten jazyk je v tomhletom velmi demokratický a velmi takový jako univerzální, protože opravdu spojuje.
0: Mně se páčí, ako sa Česi s Poliakmi zdravia.
1: To je taky taková specialita toho nářečí, protože český se řekne dobrý den, polský se řekne dzień dobry a tam se v tom nářečí po našemu se říká jenom dobrý. Protože ten dzień nebo den by mohl ty lidi rozdělovat, ale to dobrý je vlastně přání, které je ideální pro obě strany.
0: Rád sa hrám so slovami. Potešilo ma, keď som mohol dať dokopy Tešinčania, tešia, netešia, riešia, neriešia. Vaše šumná mesta uvádza David Vávra a hovoril vo veršoch. Je to skvelá štilizácia, lebo to priťahuje pozornosť, ale trošku to aj tak zahmlieva tú realitu. Ja rád píšem rímované uputavky na svoj program. Ani neviem prečo. Prečo píšete sprievodné slovo v rímoch?
1: Protože se mi to píše vlastně líp a určitě v tom, i to, co říkáte, je v tom ta hra. Člověk si s tím hraje a nějak je to takové splavnější a zábavnější, ale musím říct, že ty verše mají ještě tu vlastnost, že si díky nim člověk třeba i ty informace líp zapamatuje. Jo? To známe ze školy, že jsme se některé věci učili ve verších, abychom se naučili nějakou informaci, nějaký poznatek. No a tady si myslím, že i někteří architekti prostě se do té paměti vetknou jako Jan Kotěra, Úcta veškerá, tak myslím, že třeba tohle tam zůstane.
0: Vy vraj píšete vo veršoch aj ľavú stranu scenára a to už je trošku roztopašné. Ako to prijal David Vávra?
1: Jo, já myslím, že oni už všichni, včetně samozřejmě celého štábu kameramana, zvukaře, produkční, už jsou na tyhle moje úchylnosti zvyklí a nepíšu ve verších každou levou stranu scénáře, to musí být taková jako konstelace a slina, takže tohle to je taky jedna z věcí, která nás s Davidem spojuje, ta záliba ve verších a v rýmovánkách a v tomhletom rytmickém nějakém vyjadřování.
0: U vás existuje legenda, že jste režírovali v každém divadle v Česku. A ak aj nie, tak váš zoznam režií je neuveriteľný. Koľko ste toho narežírovali a kde?
1: No, tak já mám za sebou víc než 100 inscenací v různých divadlech, od Loutek po operu, od Plzně po Košice, takže protože jsem pracoval i na Slovensku dvakrát, jsem měl to štěstí, ale určitě jsem nerežíroval ve všech divadlech v České republice. Režíroval jsem ve většině měst v České republice, kde je divadlo, ale zase jenom v Praze je těch divadel přes 100, takže to bych mohl režírovat jenom v Praze a bylo by to na celý život, takže ne. Ale zase na druhou stranu je pravda, pravda, že u té profese mám rád i to poznávání těch měst, že když člověk někde hostuje, tak vlastně intenzivně 2 měsíce pobývá v nějakém městě a má šanci ho zase poznat trošku jinak než turista, protože se stane takovým jeho dočasným obyvatelem. Je to trošku taková situace, jako když ve středověku putovali stavitelé katedrál a skláři a sochaři prostě a pomáhali stavět tu katedrálu někde v Kolíně nad Rýnem nebo dom svaté Alžběty v Košicích nebo někde v Krakově nebo v Kutné Hoře, tak taky se tam sešli lidi z různých konců světa a každý přispěl kouskem svého do té katedrály.
0: Já jsem mal svojho času študentské divadlo. Hrali jsme moje jednoaktovky a potom jsme robili Borisa Viana Budovatelia ríše. A já jsem rýchlo zjistil, že na to nemám talent ani na režiu, ani na písanie. A tým zistením som si ušetril veľa času. Vy ste muž všetkých žánrov. Stalo sa, že vám niečo nešlo?
1: Jej, mi nejde spousta vecí, prosím vás, mi toho víc nejde, než jde.
0: Ale dobre to skrývate.
1: Ne, tak já jsem třeba naprostý sportovní idiot, jo, takže to jako tam bych asi neuspěl. Jsem poměrně nezdatný v technických disciplínách, takže tam bych toho taky, jako sice mám řidičský průkaz od 18 let, ale od 18 let jsem neřídil, takže nemám ani auto, ani mobilní telefon a další věci. Toho mě nejde spousta.
0: Bol som v Ostrave ako basketbalista, bol som tam ako člen poroty súťaže krásy. Mal som trošku času a pokúsil som sa nájsť to srdce Ostravy, ktoré inšpiruje Jarka Nohavicu a vás tam udržalo 17 rokov. Čo je tam v tej Ostrave, čo my ostatní nevnímame? A môžete mi to povedať vo veršoch?
1: Ostrava je velmi intenzivní ohnisko, kde mají k sobě lidé nablízko, kde je rána ranou a dobré ráno dobrým dnem. Ostrava je místo, které umí rozzářit každý den. Teď jste mě zaskočil, takže takhle končím. Ostrava je intenzivní. Ostrava je, jak říká Viktor Kolář, fotograf skvělý, říká, že to je jediné americké město v České republice. Že to je město, které vzniklo kvůli oceli, uhlí a chemii a něco z toho amerikánského budování tam vlastně je, myslím, že v genech toho místa, ale i těch lidí. Jo. Že Ostrava nikdy nebyla malo město. Ostrava přeskočila fázi vlastně z vesnice, z vesničky do velkoměsta a to v ní je tahleta otevřenost, tahleta určitá dravost, razance. A tam se netančí tanečky, tam se opravdu jako hyk Rodos, hyk Salta, ukaž se, předveď se a buď tam lidi závratně zbohatnou a teďka nemyslím jenom materiálně, ale jako zkušenostmi a přátelstvími a těmihle věcmi, a nebo se upijou k smrti a skončí někde. To všecko tam je možné, jo. Nečekáte tam v pořadníku, prostě teď tady to zkus a dokaž.

0: určený osud.
1: Máme veľa vecí spoločných. Jedna je, že ak niečo robíme tak poriadne, od A až do Z. Vy ste tých šumných miest natočili 66 dielov, klobúk dole. Aký bol rozdiel medzi tými prvými a záverečnými?
2: Těch rozdílů bylo na jednu stranu hodně, na druhou stranu vlastně nebyly, protože bylo jich hodně, samozřejmě ta města, tím, že jsme to točili dlouho, tak ta města se proměňovala, vyvíjela, stejně tak se vyvíjela třeba televizní technika, takže zatímco ta první města jsme točili, já jsem se tahal s těžkým skleněným monitorem, tak na konci už jsme se měl takový lehoučký, bezdrátový a tak dále, takže kamera byla lehčí, ve střižně už se nepracovalo s jumatikama a s betou, ale prostě s počítačema, takže to jsou změny, které určitě proběhly, ale neproběhlo třeba to, že by se změnil třeba formát těch měst. Jo? To znamená, že já jsem v tom prvním díle si vymyslel, kdy jsem ani netušil, že to bude David Vávra, netušil jsem, že těch dílů bude 66, netušil jsem, že budeme navazovat šumnými stopami ve světě, tak jsem si vymyslel žasnoucího architekta Panáčka v Klubovku, který zažívá různé příhody v domech a s domy a s architekturou. Na začátku má 3 děti, které tak jako trochu nezodpovědně opouští kvůli architektuře a vydá se do města pokaždé na jiném dopravním prostředku. To město prosviští, zjistí, co tam je dobře, co je tam špatně a zase se k těm dětem vrací, občas jim něco přiveze a byly tam pravidelné rubriky jako kavárna, kostel, rodinný domek. Takže to se vlastně nezměnilo. Určitě se to změnilo v tom, že jsme nabili během těch let nějaké souhry, nějakého možná cviku, nějakého souznění, to znamená, že potom řada věcí šla rychleji, protože jsme si je nemuseli už tak jako vysvětlovat a říkat. Ale my jsme teďka měli s Davidem Vávrou projekci v Kolíně, kolik věcí se v tom Kolíně zlepšilo nebo změnilo k lepšímu, ale kolik věcí taky zmizelo a kolik věcí se nepodařilo zachránit. Čili myslím, že šumná města mají i tuhle tu jakoby dokumentární stopu v čase, že zaznamenávají ta česká, moravská a slezská města v těch poměrně dramatických 90. a 0. letech.
1: Šumná města je úžasná podsta českým architektom. Odhadujem vás, že ste veľmi poctiví aj v príprave toho, takže ste vnikli do životov tých architektov. Ktorý ten život bol mimoriadny?
2: Každý ten příběh je fascinující a každý ten příběh by si zasloužil v podstatě celovečerní hraný film, protože to jsou velmi dobrodružné příběhy. Ale když se ptáte na jedno jméno, tak musím zmínit takového svého tichého, drobného favorita a to je Vít Obrtel, což byl architekt, který byl členem legendárního devětsilu, byl členem puristické čtyřky. A je to architekt, který se zapsal do dějin paradoxně ne tolik tím, co postavil, protože on těch realizovaných projektů má vlastně poměrně málo, ale zapsal se do dějin tím, co všechno obsáhl. To znamená, že on byl typograf, scénograf Osvobozeného divadla, vynikající básník, opravdu vynikající básník. Byl to velký bibliofil, byl to člověk, který opravdu přesahoval do mnoha oborů a jeho vliv byl veliký v tom, že ty jeho studie a ty jeho modely a ty jeho projekty, byť nerealizované, se do dneška jako přednášejí na školách architektury jako úžasný příklad funkcionalistického uvažování a takového takzvaného poetického funkcionalismu. Takže třeba Vít Obrtel je pro mě velmi takový křehký, krásný příklad.
1: Teraz poďme trošku na Slovensko. Viem, že poznáte Bratislavu a režirovali ste v Košiciach. Mali by ste chuť natočiť o nich šumná mesta?
2: No určitě, určitě rád. My dokonce to máme s Davidem Vávrou jakoby v nějakém plánu nebo výhledu. Dokonce už máme rešerše, máme přípravu. My bychom, protože my máme teďka za sebou 7, 8 šumných cest nebo řekněme šumných stop a rádi bychom to dotáhli taky na těch 66 dílů, aby to byl uzavřený cyklus. Měli jsme v plánu Ukrajinu, ale tam bohužel se teď víc boří, než staví, ale to Slovensko by mělo být takový přirozený vlastně, že bychom uzavřeli tu cestu kolem světa, která vedla přes Japonsko, Brazílii, Argentinu, Nový Zéland. Bychom přirozeně uzavřeli na Slovensku, protože samozřejmě tím, že jsme byli dlouhá desetiletí jedním státem, tak těch českých stop, těch českých architektů, kteří tam tvořili od Bratislavy přes Banskou Bystrici, Tatry až po Košice a Prešov, tam je spousta. anebo řada slovenských architektů studovala architekturu v Praze a tak dále, takže má vlastně školení od českých architektů. Myslím, že by to mohlo být inspirativní.
1: Ten názov Šumná města vám závidím a obdivujem vás, lebo šumný je výraz, ktorý nenahradí ani 10 iných slov. Nie som si istý, či na východnom Slovensku nie je košatejší ako kdekoľvek inde. Na tom slove je úžasné, že sa dá stupňovať. Vy môžete o niečom povedať, že je to šumne šumné. Čo by to bolo?
2: Já jsem teďka s okolností před 14 dny jel vlakem a jela tam taková sympatická skupina, podle mě od někud z Prešova nebo od Prešova, a jeli do Olomouce ti pánové se svými manželkami navštívit místo, kde byli na vojně. A mluvili neuvěřitelně nádhernou východňarštinou a to slovo šumný se tam často vyskytovalo. Takže já jsem se tak tiše v tom kupé tetelil blahem, protože jsem to slovo slyšel jako živé a v akci. A pokud by šlo o to, co je šumně šumné, tak toho by asi bylo víc, ale my jsme natočili jako takový malý vlastně bonus silvestrovský kdysi díl, který se jmenuje Šumná šumná, protože to je taková vesnička, u Znojma se jmenuje Šumná, je to taková opravdu malá vesnička, tak jsme natočili takový asi 5 nebo 7 minutový takový bonus pro naše diváky, pro naše fanoušky, a tam jsme vlastně metodou šumných měst zkoumali tuhle tu malou Šumnou, takže Šumná šumná by možná bylo tohleto.

0: Česko v šumných městech bola oslava použiteľnej minulosti. Ale vám to nebolo dosť a rozleteli ste sa do sveta. Kde všade ste nakrúcali?
1: My jsme začali vlastně na Balkáně a natočili jsme s výjimkou Makedonie, jsme točili celý Balkán od Rumunska přes Bulharsko, všechny země bývalé Jugoslávie až po Slovinsko, takže to byla ta jedna část toho natáčení. K tomu jsme z těch evropských zemí ještě měli Švýcarsko, které bylo poslední v té řadě, protože ve Švýcarsku, a to se taky moc nepřipomíná, ve Švýcarsku se po roce 1968 uchytila veliká spousta Čechoslováků a Švýcarsko bylo velmi velkorysé k emigrantům z té pookupační, vlastně posrpnové doby. A ti Češi a Slováci se tam velmi dobře uplatnili v různých profesích, ať už jako lékaři, nebo jako, právě jako architekti třeba. My jsme točili několik těch příběhů tady ještě žijících architektů, jako třeba Jura Oplatek, nebo Ivan Koleček, nebo Miroslav Šik. Je jich tam opravdu spousta. No a potom jsme točili v takových vzdálenějších destinacích, jako je Izrael, jako je Brazílie, Argentina, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Tasmánie jako součást Argentiny. No tak to bylo asi nejjižnější natáčení.
0: Já jsem dostal od televizie ponuku, aby som išiel do světa natáčať příběhy z mojich tamtamov. Lenže tí producenti si predstavovali, že tam pôjdeme traja bez obhliadky a niekoľko dielov tam natočíme iba tak z pagruky, ale to sa nedá. Čo bolo pre šumné stopy minimum?
1: No, víte co, důležité bylo, a to chci poděkovat samozřejmě České televizi a velkou roli tam sehrály taky české ambasády a čeští krajani. Bez těch oblídek to opravdu nejde, jo. I když samozřejmě ty oblídky jsou náročné, protože se nestihne zdaleka všechno, je to takový jako letem světem, člověk prostě za týden tam prosviští, ale je to důležité v tom, že jste v té zemi, že tam navážete nějaké kontakty, některá místa vidíte reálně, prostě oblídnete si tu situaci a už neletíte do neznáma, jo, potom. Takže nebo necestujete do neznáma. Takže to je strašně důležité. Když jsme přišli s projektem Šumných stop, tak nám řekli dobře, ale nedáme vám ani korunu navíc k proti českým natáčením. Jo?
0: Občas má člověk cudzine pocit, že je nad ním aniel strážný. Ale v skutočnosti je to celosvetová reťaz ochotných milých ľudí, ktorá funguje nepretržite a vždy. Je pripravená nám pomôcť. Dalo by sa bez toho nakrúcať?
1: Nedalo. Já myslím, že bez toho by se nedalo nejen natáčet, ale bez toho by se nedalo vůbec žít, si myslím, jo? Že bez tohohle řetězu, o kterém tak hezky mluvíte, bychom tady nebyli. Jo? Kdysi jsme si povídali s Davidem Vávrou o tom, jestli je na světě víc dobra nebo zla, a David říkal, já ti řeknu, že dobra je na světě víc a řeknu ti přesně, kolik procent je na světě dobra. Na světě je 51% dobra a 49% zla, protože kdyby to bylo stejně, tak už tady nejsme, a kdyby bylo víc zla, tak už ten svět neexistuje vůbec. Takže tenhle ten řetěz je křehký, ale pořád ještě ten svět drží pohromadě.
0: Kým si ráno dobro zavezuje topánky, tak zlo už dvakrát obletělo zemegulu. Jedna z vecí, ktorú človek musí mať pri takom obrovskom projekte, je šťastie. Aké ste mali vy veľkosti M, L alebo XL?
1: Ja myslím, že sme mali šťastie XXL.
0: Preto to tak dobre vyšlo. Mňa sa občas pýtali, prečo toľko cestujem, čo tam hľadám. A ja sa musím priznať, že som sa chcel presvedčiť, či existujú zázraky. Ale našiel som ich iba vtedy, keď som ich nehľadal. Aj vy máte istotne také príhody, ktoré potom rád rozprávate a majú dobrú pointu. Ako napríklad v Izraeli na tej vojenskej základni Vahat.
1: Tak tam je úžasná synagoga od Alfreda Neumana, vynikajícího architekta. Když jsem psal ten scénář, protože tam jsme se na oblídkách nedostali, já jsem jim měl jako takovou pointu korunu toho dílu, ale bylo to naplánované, že tam pojedeme, ale pořád jsme se tam nemohli dostat. I když to bylo domluvené, ale začal zase nějaký, prostě byly nějaké zase konflikty s Gazou, nebylo to úplně snadné. Takže jsme se tam dostali až vlastně těsně před odjezdem, prostě poté, co proběhlo zase nějaké hlasování a oni nás tam pustili den odjezdu na poslední chvíli, ale byla to taková souhra vlastně náhod a štěstí, že jsme to mohli natočit a ten díl jsme tím mohli završit. Takových příběhů byla veliká spousta. V Japonsku jsme točili příběh architekta Jana Josefa Švagera, což byl vynikající architekt, který pracoval hodně pro katolickou církev v Japonsku, protože tam stavěl kostely, v Yokohamě třeba velký kostel Sacré Cœur, ale stavěl třeba i mešitu v Kobe, která do dneška stojí a přežila zemětřesení a americké bombardování, teda v opačném pořadí, nejdřív americké bombardování, potom zemětřesení a stojí tam. No a ten architekt Švager potom, když za války odešel do Jižní Ameriky, odešel do Argentiny a on ovdověl a tak vstoupil do kláštera, stal se členem řádu Boží prozřetelnosti Dona Orione a my jsme ten díl v tom Japonsku končili u oceánu s tím, že prostě na druhém konci toho oceánu někde spočívají ostatky v Argentíně Jana Josefa Švagera. Potom za pár let se objevila šance natáčet v Argentíně a my jsme si řekli, že ten příběh musíme dopovědět a tak jsme vyrazili do Claypole u Buenos Aires, do té komunity toho Dona Orione a tam je vlastně klášter, kostel a řádový hřbitov. No a oni nám řekli, ano, on je tady pochovaný, ale my nevíme, který hrob to je a my jsme hrozně ten hrob tam chtěli mít, chtěli jsme ho tam natočit. Jeden ten řeholník nám ukázal ten hřbitov, což je řada stejných křížů, známe tyhle ty řeholní hřbitovy nebo vojenské hřbitovy, to jsou stejné, to znamená stejné hroby, stejné kříže, geometrické řady. No a to vypadalo jako hledat jehlu v kupce sena, protože už zapadalo slunce, už to vypadalo, že bude tma, že to nenatočíme. Tak jsme se tak jako vydali po tom hřbitově a najednou David zavolal, že ho našel, Josef Nepomuceno Švagr a... Tak jsme to stihli natočit, ten záběr, a v tom filmu je, takže a co to jsme ho natočili na první dobrou, tak zapadlo slunce a byla tma.
0: Nechci sa mi s vami lúčiť, ale my dvaja spolu nekončíme. Dovolte jeden príbeh. Keď pán Boh stvoril zem, prileteli traja anjeli. Anjel bankár, anjel filozof a anjel cestovateľ. Anjel bankár sa Boha spýtal, pane, koľko to všetko stálo? Filozof Bohu položil otázku, aký to má zmysel? Anjel cestovateľ nepovedal nič, iba tomu Božiemu dielu zatlieskal. Myslím, že v tom s ním obidvoja budeme súhlasiť.
1: To určite.
0: Ďakujem za rozhovor. Mojím hosťom bol režisér a muž mnohých talentov a profesí Radovan Lipus.
1: Ďakujem za pozvání, ďakujem moc, ďakujem. Naslyšenou.

0: To boli povzbudzujúce slova od Roba Opatovského, nielen slova, ale aj noty z Rádia Slovensko. Želáme krásny deň a humoristka Halina Pavlovská sa už verejne priznala k mnohým veciam, o ktorých ostatní radšej mlčia. Nielen k lžiam, ale aj k radosti z nich sa priznáva naša česká glosátorka.
1: Hurá, už zase lžu. Tohle je moc intimní spověď, milé dámy. A doufám, že ji nikomu neprozradíte. Ale protože věřím, že jste stejně hrozné jako já, tak jsem se rozhodla se vám otevřeně svěřit. Teď jde o to, že se mi to zase stalo. Po víc jak 2 letech. Lépe řečeno, stalo se mi to poprvé od okamžiku, kdy jsem se dozvěděla, že je můj muž nemocný. Do té doby jsem totiž byla nejen jeho manželkou, ale taky ženou, o kterou stojí ještě 2 muži. Nebo počkejte, vlastně 3 muži. Ale ten třetí byl moc mladý, aby pro mne doopravdy přicházel v úvahu. Takže můj manžel, já a 2 potenciální milenci. Potenciální říkám, protože já moc nespěchám. Mně často a někdy dokonce pořád stačí jen pocit, že jsem žádoucí. No, ale aby měl člověk milence, třeba jen potenciální, je třeba jim obětovat energii, snažit se je udržovat v naději, že ke kýženému okamžiku milostného splynutí někdy dojde. A protože jsem se musela snažit, tak jsem oběma pánům musela věnovat nejen duševní síly, ale i čas. Jenže jak může věnovat svůj čas zadaná žena, aby nepodráždila svého muže? Zadaná žena, když chce vyrazit s potenciálním milencem, aby o něj nepřišla, tak prostě musí lhát. Lhala jsem dlouho. Lhala jsem několik desetiletí. A najednou můj muž umřel a já lhát přestala. Neměla jsem komu lhát a nebyl žádný důvod. Až dneska. Jeden můj potenciální přítel mě pozval do kina a druhý mi volal v okamžiku, kdy zrovna začal běžet film. Kdo ti volá? Zeptal se můj přítel číslo 1 podezřívavě. A já mu řekla, že kamarádka Jarka, která přijela do Prahy na návštěvu z Trenčína. A pak jsem ve tmě dokázala nenápadně napsat svému příteli číslo 2 SMSku, že jsem s Jarkou, s mou kamarádkou z Trenčína. A abych dotvrdila svou lež špetkou pravdy, tak jsem se přiznala, že jsem v kině. Ostatně kamarádku Jarku skutečně mám. A i když není přímo z Trenčína, tak je kousek odtamtud. Nemám pro vás další informaci, ani vtipnou pointu. Snad jen tu, že poprvé po 2,5 letech jsem měla pocit, že jsem se nadechla. Že ještě není konec. Že ještě snad přijdou dny, kdy budu muset lhát o 106.

0: Lovská sa už verejne priznala k mnohým veciam, o ktorých ostatní radšej mlčia. Ale teraz nielen k klamstvám, ale i k radosti z nich sa priznáva naša česká glosátorka.
1: Hurá, už zase lžu. Tohle je moc intimní spověď, milé dámy. A doufám, že ji nikomu neprozradíte. Ale protože věřím, že jste stejně hrozné jako já, tak jsem se rozhodla se vám otevřeně svěřit. Teď jde o to, že se mi to zase stalo. Po víc jak 2 letech. Lépe řečeno, stalo se mi to poprvé od okamžiku, kdy jsem se dozvěděla, že je můj muž nemocný. Do té doby jsem totiž byla nejen jeho manželkou, ale taky ženou, o kterou stojí ještě 2 muži. Nebo počkejte, vlastně 3 muži. Ale ten třetí byl moc mladý, aby pro mne doopravdy přicházel v úvahu. Takže můj manžel, já a 2 potenciální milenci. Potenciální říkám, protože já moc nespěchám. Mně často a někdy dokonce pořád stačí jen pocit, že jsem žádoucí. No, ale aby měl člověk milence, třeba jen potenciální, je třeba jim obětovat energii. Snažit se je udržovat v naději, že ke kýženému okamžiku milostného splynutí někdy dojde. A protože jsem se musela snažit, tak jsem oběma pánům musela věnovat nejen duševní síly, ale i čas. Jenže jak může věnovat svůj čas zadaná žena, aby nepodráždila svého muže? Zadaná žena, když chce vyrazit s potenciálním milencem, aby o něj nepřišla, tak prostě musí lhát. Lhala jsem dlouho. Lhala jsem 10 let. A najednou můj muž umřel a já lhát přestala. Neměla jsem komu lhát a nebyl žádný důvod. Až dneska. Jeden můj potenciální přítel mě pozval do kina a druhý mi volal v okamžiku, kdy zrovna začal běžet film. Kdo ti volá? Zeptal se můj přítel číslo 1 podezřívavě. A já mu řekla, že kamarádka Jarka, která přijela do Prahy na návštěvu z Trenčína. A pak jsem ve tmě dokázala nenápadně napsat svému příteli číslo 2 SMSku, že jsem s Jarkou, s mou kamarádkou z Trenčína. A abych dotvrdila svou lež špetkou pravdy, tak jsem se přiznala, že jsem v kině. Ostatně kamarádku Jarku skutečně mám. A i když není přímo z Trenčína, tak je kousek odtamtud. Nemám pro vás další informaci, ani vtipnou pointu. Snad jen tu, že poprvé po 2,5 letech jsem měla pocit, že jsem se nadechla. Že ještě není konec. Že ještě snad přijdou dny, kdy budu muset lhát o 106.

0: Humoristka Halina Pavlovská sa už verejne priznala k mnohým veciam, o ktorých ostatní radšej mlčia. Nielen k určitým klamstvám, ale i k radosti z nich sa priznáva naša česká glosátorka.
1: Hurá, už zase lžu. Tohle je moc intimní spověď, milé dámy. A doufám, že ji nikomu neprozradíte. Ale protože věřím, že jste stejně hrozné jako já, tak jsem se rozhodla se vám otevřeně svěřit. Teď jde o to, že se mi to zase stalo. Po víc jak 2 letech. Lépe řečeno, stalo se mi to poprvé od okamžiku, kdy jsem se dozvěděla, že je můj muž nemocný. Do té doby jsem totiž byla nejen jeho manželkou, ale taky ženou, o kterou stojí ještě 2 muži. Nebo počkejte, vlastně 3 muži. Ale ten třetí byl moc mladý, aby pro mne doopravdy přicházel v úvahu. Takže můj manžel, já a 2 potenciální milenci. Potenciální říkám, protože já moc nespěchám. Mně často a někdy dokonce pořád stačí jen pocit, že jsem žádoucí. No, ale aby měl člověk milence, třeba jen potenciální, je třeba jim obětovat energii, snažit se je udržovat v naději, že ke kýženému okamžiku milostného splynutí někdy dojde. A protože jsem se musela snažit, tak jsem oběma pánům musela věnovat nejen duševní síly, ale i čas. Jenže jak může věnovat svůj čas zadaná žena, aby nepodráždila svého muže? Zadaná žena, když chce vyrazit s potenciálním milencem, aby o něj nepřišla, tak prostě musí lhát. Lhala jsem dlouho. Lhala jsem několik desetiletí. A najednou můj muž umřel a já lhát přestala. Neměla jsem komu lhát a nebyl žádný důvod. Až dneska. Jeden můj potenciální přítel mě pozval do kina a druhý mi volal v okamžiku, kdy zrovna začal běžet film. Kdo ti volá? Zeptal se můj přítel číslo 1 podezřívavě. A já mu řekla, že kamarádka Jarka, která přijela do Prahy na návštěvu z Trenčína. A pak jsem ve tmě dokázala nenápadně napsat svému příteli číslo 2 SMSku, že jsem s Jarkou, s mou kamarádkou z Trenčína. A abych dotvrdila svou lež špetkou pravdy, tak jsem se přiznala, že jsem v kině. Ostatně kamarádku Jarku skutečně mám. A i když není přímo z Trenčína, tak je kousek odtamtud. Nemám pro vás další informaci, ani vtipnou pointu. Snad jen tu, že poprvé po 2,5 letech jsem měla pocit, že jsem se nadechla. Že ještě není konec. Že ještě snad přijdou dny, kdy budu muset lhát o 106.